0: Patricia.
1: A jsem si filmarinova a to je Radio 6 bez 10. Slyšej Radio 6 bez 10 samo v Radio Play. Radio